0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Molela, Boosted Kids in Miss Soli, And It Goes Like This. In sledi najnovejše na Solomonu, Jonas Blue, Girl.
1: Najnovejše.